se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

zapomeň na bolest, vše, co bylo. Jen já vím, co tě tak poranilo. Tvé rány uzdravím,

Ty, pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvětšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní. Ty však si stále týž a tvá léta nikdy neustanou.

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Tvé milosrdenství se projeví a potěší mne.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Dalibor Smolník.
1: Môžete si so mnou nájsť teraz jeden verš z Marka 1. kapitoly, 35. verš.

Hospodine, Bože zástupu, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine. A

smím žít každý svůj den před tvou tváří a v srdci svém. Smím slyšet tvůj hlas tichý,

Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.

Drž se slova, které si přijal. Jakmile uslyší, ihned přichází Satan a bere slovo, které do nich bylo zaseto. Marek 4:15. V podobenství o rozsévači Ježíš řekl: Ti, kterým se rozsévá slovo podél cesty, jsou tito. Jakmile uslyší, ihned přichází Satan a bere slovo, které do nich bylo zaseto. Všiml sis, že doma dokážeš sedět a nepřetržitě sledovat dvouhodinový komerční film, aniž bys pociťoval nervozitu nebo únavu? Když ale pastorovo kázání přesáhne 30 nebo 40 minut, díváš se na hodinky a nemůžeš se dočkat, až bude konec. A když se tě druhý den někdo zeptá, o čem pastor kázal, většinou na to nejsi schopen odpovědět. Ježíš řekl, že Satan přichází a bere slovo. Jak si ho můžeš tedy zachovat? Zde je několik rad. Za prvé, zapisuj si ho. Když si při četbě a poslechu děláš poznámky, více si toho zapamatuješ, více tě to ovlivní a budeš z toho mít větší užitek. Za druhé, promodli ho. Pokud se nebudeš za slovo, které jsi slyšel, modlit, budeš se vracet domů z církve dojatý, ale nezměněný. Mnozí velcí svědci ve starých dobách četli Bibli na koleno. Měl bys to zkusit také. Za třetí, diskutuj o něm s jinými. Boží slovo je jako semeno, které se množí a roste, když ho zaléváme rozhovorem s jinými lidmi, sdílejícími naši víru. Bible říká, tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. Malachiáš 3:16. Za čtvrté, denně ho uváděj do praxe. Jan řekl, a slovo se stalo tělem. Nejlepší způsob, jak si udržet Boží slovo, je praktikovat jeho zásady, neboli učinit ho tělem.

A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

0: Jak jsi uvěřila v Pána Ježíše Krista? Jak jsi ho poznala jako svého pána?
1: Já pocházím z nevěřící rodiny a rodiče nás k Bohu nevedli. Mám ještě starší sestru o 2 roky. Prvně, když jsem se o Bohu dozvěděla, tak to bylo přes svědky Jehovovi, který máme v širší rodině. A potom vlastně ještě, když jsme byli se sestrou děti, tak maminka donesla domů letáčky a začali jsme se sestrou modlit, začali jsme číst Bibli a věřili jsme, že Bůh je, že i Kristus zemřel za naše hříchy, ale neprožila jsem znovu zrození a potom, když jsem byla na vysoké škole, tak jsem prožívala takovou hodně velkou osobní krizi nebo životní krizi, která souvisela s tím, že jsem předtím chodila s nevěřícím klukem a on mě potom opustil a hodně těžko jsem to prožívala, měla jsem problém i sama se sebou, nenáviděla jsem se, asi i kdybych se sebrala odvahu, tak asi ukončím i svůj život. A první impuls přišel skrze to, že jsem četla Bibli a našla jsem tam, že Bůh říká Izraelcům, že se nemají družit s pohany a uvědomila jsem si, že to, co prožívám, tak je moje vina, že to je v důsledku toho, že jsem přestoupila Boží přikázání. A postupně jsem chtěla začít chodit do církve, takže mě kamarádka nasměrovala do apoštolské církve v Brně. A potom jsem prožívala hodně intenzivně Boží lásku, cítila jsem úplně, jak mě Bůh plní srdce láskou, až ta láska přetéká ven. To bylo hodně intenzivní a potom vlastně jsem šla na evangelizační shromáždění a na výzvu jsem šla dopředu a vydala jsem život Bohu.
0: A jaká byla tvoje další životní cesta? Čím tě Bůh provedl ve tvém duchovním životě?
1: Tak chtěla bych zmínit pár věcí. Věřící jsem 17 let, takže za tu dobu toho člověk prožil už docela dost. Vlastně po tom, co jsem ukončila vysokoškolská studia, tak jsem se přestěhovala do Broumova za prací a hledala jsem tady shromáždění nebo sbor, kam budu chodit. Začala jsem navštěvovat takovou malou skupinku, charismaticky laděnou a došlo tam k určitým věcem, kdy se vyhrotila trošku situace a vztahy mezi námi a dostala jsem vlastně na výběr, jestli tam chci zůstat nebo jestli odejdu. To byl hodně, hodně velký stres pro mě. Bylo to hodně, hodně těžkých pár dní, kdy jsem se měla rozhodovat, ale Pán Bůh mě v tom podržel a vedl mě v tom. A vnímala jsem daleko víc jeho přítomnost a nakonec to vyústilo v to, že jsem byla vyloučená z církve a vím, že jsou lidi, se kterými tohle to zamává natolik, že už potom nejsou schopni třeba pokračovat, skončí i s Bohem nebo skončí s církví. Takže jsem opravdu vděčná za to, že mě Pán Bůh dovedl potom do dalšího sboru, konkrétně k baptistům do Broumova. A že jsem tady mohla potkat lidi, kteří jsou pro mě i takovým vzorem, jsou opravdu Bohu věrní. Už tady v tom sboru novém potom jsem prožila takovou velkou krizi ve vztahu s Bohem, kdy jsem v určité záležitosti na něj spoléhala a opravdu jsem si nechtěla prosazovat svoje, ale nakonec ta situace dopadla tak, že se mi zdálo, že mě Pán Bůh v tom nechal vykoupat, že mě zradil. A tam mi pomohla jedna sestra ze sboru, která se za mě modlila a přijala pro mě slovo, který mi poslala. A hodně to změnilo můj náhled na tu situaci a mohla jsem vyznat Pánu, že nebo mohla jsem ho prosit za odpuštění, za to, že jsem si myslela, že mě zradil a došlo prostě k obnově vztahu s Bohem. Potom hodně vnímám Boží vedení, co se týče praktických záležitostí, protože ještě než jsem prožila znovuzrození, tak jsem vlastně se rozhodovala, na kterou vysokou školu jít. A zrovna v té době jsem si byla hodně nejistá, takže jsem se modlila za to, aby z těch 4 přihlášek, tak aby mě vzali jenom na jednu školu, protože jinak bych asi nevěděla, kterou si vybrat. A Pán Bůh to tak udělal, že opravdu jsem se dostala jenom na jednu školu a dneska vidím zpětně, že to bylo opravdu dobré, že to je práce, která mě baví a asi by to tak nebylo u těch ostatních škol. Stejně tak mě Pán Bůh vedl i co se týče potom hledání práce, tak věřím, že jsem tam, kde mám být. A taky mi dal manžela, i když jsem hodně dlouho čekala, vdávala jsem se v 37 letech, ale nelituju toho, že jsem počkala a o nic jsem nepřišla, nepromeškala jsem nic. Pak bych chtěla zmínit, že mě Pán Bůh vyučuje, což souvisí i s tím, jak člověk vnímá některé situace nebo i jak se chová, jak přemýšlí. A jsem moc vděčná za Bibli, že to je opravdu živé Boží slovo, že nás to proměňuje, není to jenom informace, ale Bible je něco, co má obrovskou moc, Boží slovo. A Pán Bůh i naplňuje moje potřeby všechny. Třeba jeden z příkladů je ten, že jsem poměrně trpěla tím, že nemám třeba ve sboru, nebyl nikdo, s kým bychom se mohli sdílet, s kým bychom se bavili o tom, co prožíváme. A dneska v manželství tak mám člověka, se kterým můžu všechno sdílet. Můžeme se spolu modlit a o všem si říct, co prožíváme.
0: Co pro tebe znamená život v baptistickém sboru? Co tebe Bůh skrze toto společenství naučil?
1: Tak jak jsem už zmínila, tak jsem vlastně prošla 2 společenstvími předtím. Obě 2 byly charismatická a když to porovnám, tak určitě se mi líbí u baptistů, že je daleko větší důraz kladený na Bibli, což si myslím, že je opravdu hodně, hodně důležité. Přestože mám samozřejmě výhrady některé třeba k sourozencům, kteří jsou ve sboru, tak opravdu hodně silně vnímám, že jsou to lidi věrní a vytrvalí a myslím si, že by mohli být mezi hrdinami víry, kteří jsou v Židům. A jsem vděčná i za našeho kazatele, že se opravdu drží Bible v dnešní době, kdy se hodně stírají ty hranice, kdy jsou opravdu různé náhledy, třeba co se týče homosexuality, odávání nevěřících párů, kazateli a podobně, tak jsem opravdu vděčná za to, že se drží pevně biblického, čistého biblického učení.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.